Náčelník Bokasa chytne tě do lasa, nacpe do lednice masa jak urasa. Prezident Francie tam taky večeřel.

až tam dojdu se svým klukem, už po stolíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Bařinu mi krade a skáče po mé posteli.

hlava se mu třepe obilí. Ztratí se mi v poli a spěch se ho už absolutně netýká. Když potká Ferdu mravence nebo kouka pitlíka. Leze po té zemi a vůbec ani neví, že je kulatá. Jo, ona není špatná, nebejt to.

zase jdeme špatně, opačně než do nebe. Vracíme se domů cestou kolem košatého javoru, jak na něm rostou vrtulky, co lítají.

už se to rozjelo z kopce. Jen vítr ve vlasech sviští, v duchu se vidím v rodinné hrobce a v duchu slyším, jak kosti se tříští. Začítám to jít do tenkejch, ale... No je to se mnou dost špatný, nějak mi ubývá sil, co jsou mi platný oblouky zvratný, všechno jsem zapomněl, Otče náš zbyl. Valašský drtivý styl, Valašský drtivý styl.

srdce mi do gatí klesá. Tak pícha předchází pád, liže mě nesou do hustého lesa. A v duchu slyším, Miloši, umíš varhany? Varhany hrát. No, udělej varhany. To by šlo. Lesáci asi mě zjebou, pardon. Zas mají o průsek víc. Něco jsem vohnul a něco vzal s sebou. Co ještě zbývá? No, nezbylo nic.

Našel jsem včera hvězdu, pět rudých cípů měl, někomu zřejmě spadla z ramene.

0: odzvonili ticho, město chystá se krást. Z podzemní dráhy už jen medvědí past. Porodní tramvaj čeká poslední řez. Císařský ostrov plave nahoře bez.
1: Patroly nahlásily změny pozic.

radou značných hotovovek. Slaní jsem celý večer tahal střepy, ty prasklí čbány sotva někdo slepí. Na jedno téma školních variací smutky ty začínají u legrací. Životy rády choděj přes mrtvoly,

odstín, dva dny nevím, kde je. Zvolal jsem komplet všechny čaroděje. Jak vyšli z módy, neví, co se nosí. Tvý smutný oči.

Na krku nosil žiletku a chodil na diskošku, až do jinýho stavu přivedl povolnou božku. Táta na něj řval, ty nemáš rozumu snad špetku, měl jsi na krku jen žiletku, tak teď máš

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Když ti odstřihnou šňůru a zastaví proud, je ti zima a ty se ztrácíš. Na jednou ruce tě touží.

kytaru a na Hajnýho vzpomenu si, jenž má hezkou dceru, na Hajnýho Hrušku a jeho dceru samej skvost, jenže on má pušku a s puškou střeší céricnost, na pařezu přemýšlím a dá to velkou fušku, jak bych vyzral na Hajnýho

0: A ještě řekni, nechci tě, nechci tě, nechci tě.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

trochu nervózní, že my věříme na kytky a taky na ptáky a na slunce. Držíte kontrolu, co a jak a kde s tím děláme, připravujete nám budoucnost, kdo kontroluje vás?

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

zamyšleně hledí na cepy a sudlice. Zas ho něco hryže, brní ho v brnění. Ten člověk sní, že klášter vyplení, že bude nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused, sousední

Člověk tiše sedí v koutě své planety, zamyšleně hledí na fotonové rakety. Zas ho něco hryže, už je celý ohryzán. Ten člověk sní, že tu nezůstal sám a že je

konec srandy, konec smíchu. Musím nosit kšandy kvůli břichu. Pod džínama spodky svého ujce místo flašky vodky piju jujce.

Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

na ostrůvku spolu žili kanibálové, večeři si připravili kanibálové, jelikož mě včera chytli kanibálové, byl jsem, jak se říká, v pytli kanibálové, sežeň, rožeň, to si řekli kanibálové, sliny jim tekly, když mě pekli kanibálové. Někdy mě někde něco žere, v žaludku někomu ležím, pak já nepůjdu tiše v tom jeho břiše, ať ho přejde chuť

trenýrky mi nesundali kanibalové. Pak mě solí posypali kanibalové. Celý večer skončil tancem kanibalové. Tak se člověk stane žvancem.

počítám svůj život na vteřiny a doufám, že ten další bude jiný. A co jsem měl, to vám dám, co musím, to udělám. Chci vám ještě jednou poděkovat, zakázat plakat a hořekovat.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Celý týden přežívám, čekám, až to přijde.

ovečky do tmy se tiše vpíjí. Číšníci zhání židle a stolečky

že stačí tvůj dech, za to, že odlítne a mor chce zpropitné, furt čeká, tak tropný mu nech. Číšníci zahání židle a stolečky počstí.

Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bylo

0: mi říct tohle? To přece... No ale vážně, no to snad není možný.
1: A bylo

chlapče, kam jsi se to dostal? Už si prohlídli můj líc, teď mě zkoumaj zrubu, chlapče, chlapče, kam jsi se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně...

Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bude

0: je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch things.
2: Některý tvorové se mají, já myslím například ovce, chodějí si po světě v

to mi o něm jen někdo povídal. Nedal si kotlet na žampionech, specialitu šéfa kuchyně,

třetí měl zas hlavu vodnatou. Čtvrtý pán, co kdysi hrával dobře na klavír, po ránu měl žízeň proklatou.

je hotovo a voda na krok syčí. První pán si do apartmá mladé chlapce zval, druhý zase střídal tucty žen. Třetí byl jen ničema a čtvrtý pán se rád ukazoval v parku obnažen. Kdyby někdo kastroval čtyři vážné pány, zděšení by veliké nedalo nám spát. Byl by to čin barbarský a jistě nehumánní, tak se může vpravdě jen kocourovi stát.

co se ví na břehu o království prázdna, co pošeptá hrázný, co vyzvoní váza, za koho vydává se, kdo klimbá mezi spánky na trůnu za očima. O čem si sní, na koho podobá se a o čem zpívá. U dna se mihne vranka, srdce mi uní, on je její ženich a ona v tůni. Pod hrází u výpusti ve víru točí se kalná voda. Každý se jednou pustí, zadrží dech a pak se podá. A až ožení se, přeletí přes hladinu píseň kruhů. A kočí vymění obrok za ostruhu. Teprve po výlovu uvěří slovům porybného, že bude zase znovu, co kdysi bylo a co už není.

všichni staří hrdinové už jsou v pánu. Sám jsi si tu zbyl. Co a kdy si komu proved, že bys všem nějak odpustil? Oči sklopené.

0: na okno až zaklepal svatý František. Na nic se ho nezeptám, jen rozleju tiše víno, ať má silu, když už tak hezky poprosil.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.
2: Řekni mi, lásko, řekni,

Napadá mě, co všechno měl bych. Zasadit strom, postavit dům. Mám druhý podání jak Berdych, jen ty mě nejdeš na rozum. Nevyspytatelná jako vždy, jsem na to sám.

Napadá mě, co všechno musí vychovat syna, ne-li dva. Pak třeba potápět se zkusí, neradno dotknouti se dna. Je na čase užít svět dosyta. Nejsem na to sám.

napadá mě, co všechno měl bych. Napsat ti píseň jazzovou, no to by nezvlád ani Berdych. Už jí mám téměř hotovou. Chybí mě dva, tři takty prozatím.

0: napadá mě, co všechno měl bych. Napadá mě, co všechno měl bych. Napadá mě, co všechno měl bych. Co všechno musí.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

spod kopyt křísne jiskra, rosa ohně čistá. A duša se usmívá, duša se usmívá.

Málo co je krásný, tak jako noční Praha, ale třeba si to právě ty. Tramvaje jezdí zleva zprava a kolem světel, jak rozsypal bys konfety. A černá, černá, černá je barva tvejch vlasů a noční Vltavy. Já zažil už více zim než ty a ty moje vlasy jsou sůl a pepř. A černá, černá, černá nosit jinou barvu, to tě nebaví. Jsi tichá jak sova sněžná, bez hnutí, beze slov, no tak to mi věř.

málo co je krásný, tak jako noční Praha, ale třeba si to právě ty. Tramvaje jezdí zleva zprava a kolem světel, jak rozsypal bys konfety. A černá, černá, černá je barva tvejch vlasů a noční Vltavy. Jsi tichá jak sova sněžná, bez hnutí, beze slov, no tak to mi věř.

Dej o tom, co je láska, neříkej mi, že jen slova. Kruté vatrlo, slavné sokolovo, jednu postrácíš, najdeš novou.

stojí za městem křížek na rozcestí, tichý společník těch, co věří, potkat se tam s ním bylo dílem štěstí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

splní se, o čem si sníval. Splní se vše, co si kdy chtěl. Na dveře listonoš klepe, říká, že bude lépe. Odkud to ví, to už zapomněl.

zvony v mracích nad kostelem. Bojím se, ve větru mi plují sny i přání. Budu stát ve svetru a čekat na svítání.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Před malou chvíli

0: Ještě ne.
1: A proč ne?
0: Ještě jednu pohádku.
1: Už jsi měla 3 pohádky.
0: Tu o princezně, která háčkovala.
1: To neznám.
0: Tak si ji vymysl.
1: Ale žádný vymyšlení nebude.
0: Mě zebou nožičky.
1: Vem si ponožky.
0: A svědí mě zádička.
1: Poškrábej se. A už dost, zalez do spacáku.
0: A kvákej tu žáby. Je večer.

Já tady pod balkónem říkám hlouposti. Jde věta za větou a v celku je to skvělé. Slova jsou lahodná, jak šunka od kosti. Nápad jde za nápadem, tak poslouchej, hele. Ještě pár poetických slov a je to celé. Mluvím jak kniha, má to formu, má to cit. A tebe stejně potom zlomí do postele. Významně mlčící.

částečkou atomu. Dřív než jde na rande. Básník je nejmenší částečkou atomu. Dřív než jde na rande, vypije vína galón.

si šla dolů. To se nestane. Že by se pokusila po mých slovech slanit, když nemám pohled, který mžiku uhrane. Můžu jak Seifert anebo Kajnár jenom žvanit. Mé věty pod balkónem tence visí za nit. U dveří odhodlaně dělám rohošku. Vím, když tě opustím, tím nemůžu tě zranit. Jak by tě zranil třeba Jirka Bartošku.

až zlizaví nože dozní výstřely děl. Klesne ke dnu ten škuner, co v boji neuspěl.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

I to uslyší. Kolik uší, kolik uší, kolik rukou, tolik rukou, kolik uší, kolik uší, tolik pohodlí.

nejen. Leží tam v oboře, nožky má nahoře, bojím, že umře. Za spoustu

Ten sekáč první třídy měl kamarádů kolem jako much. Vždycky nejvíc vypil, všechno platil.

čas od času se podívá a řekne, je to dobrý,

Proudil ulicemi měst a nenašel nic, hoč bych stál. Mé tlaně zšedly prachem cest, jen má touha mě nutí jít dál. Cesta má se v dálce ztrácí a bezcílnou se mi zdá jen šlápot pár.

že došli k cíli, ani smrt, pak není zlá, pak prach všech cest, smijem z dlaní.

se do sebe na 8 knoflíků, vezmu si sebou jen kapesník čistej. Jak lemíš v ulitě, jak párek v rohlíku, budu si konečně sám sebou jistej. Nájem jsem zaplatil půl roku dopředu, ledničku rozmrazil,

0: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: K narozeninám chtěl bych ti dát

ráno tě líbat a večer boskávat k narozeninám, běžným hodinám. Zbývá teď oddělit poslední chvíle

Nebraň se, když tě chci políbit na šminky k narozeninám. Na šerty o sebe zazvoní, jak sklínky k narozeninám, k narozeninám. Chtěl bych ti dát něco víc,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: je krátce po 10. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

ten tichý hřbitovní nářek větru, to je vzdálenost od starých lidí. Veškeré vzdálenosti slyšíš v tichu, vzdálenost syna od otcových radostí. Prý chodíme okolo, prý jdeme vpřed, prý jsme zavostali, prý jen. Pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. Představ si tmu a pár ran do obličeje, ránu kolenem od země do břicha. Injekční stříkačka s benzínem srdce ti zaleje, ale nejvíc bolí ta představa tichá.

jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let, pouze představy jsou bolestivé. Mimo představy se dá všechno přežít, všechno unese chodník, vraždu i lásku milenců a potom kočku, která dovede ve tmě žít. Žiju úplně jinde a o tom něco víš, ale hledej, není k nalezení jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let, když se na tebe dívám, vidím, jak vypadáš, zkušenost mi poví, kdo pravděpodobně jsi. Nikdy se nedozvím, co se na všechno říká. Pravda je parová tanečnice a pro každého zvlášť tančí. Nejsou zločiny, za které by se mělo střílet, pouze za lež, která se pravdě podobá. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let. V tom tichu slyším nad sochou starého Inka monument času. A nikdy neporozumím, nepochopím, proč byla řecká socha strakatá. Žádný důvod nepochopím. Pravděpodobně mělo to důvod, někdy nervy i slovo nevydrží. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobnou lásku. A pak se dožijeme let, v tom tichu slyšíš všechny kroky vrahů, milenců a bláznů. A jak je svět velký, to si sám určíš. Umřeš a narodíš se jen za svou osobu. Na to zapomenout nesmíš. Je pouze ticho a v něm slyším pravděpodobné vzdálenosti. Ale hledej, není k nalezení. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let. Ostrý vzduch, ostré slunce, ostré hory, strmé skály a květiny. Kdo je ještě jednou uvidí? Snění tibetských mnichů, chrám Einsteinových myšlenek smělý, anebo bača s ovcemi. Každá výhra je zároveň prohra, po každý konec zvítězí. Pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let, křesťané, prostřeli ubrus svědomí. K stáru je to ubrus z nejhorší špeluňky. Jen vidím ze svého místa, že mi nikdo nerozumí. A že pravděpodobně slunce zapadá za hory. A co je vesmír? Snad jenom ta chvíle, kdy se člověk do propasti řídí. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let.

Řekli mi hvězdy, ty Galileji, proč bys měl zemřít v beznaději? Všechno má svoje hranice. Všechno má svoje hranice.

stehně, tetované mini jehně, stále malé jako nechtík, nikdo ho však nebude chtít. Po infarktu, co měl z růže a po ze sprdele můře, nikdo už si nebude chtít.

vojenský vůz plný hadrů a cárů projíždí les. Voska má brýle beze skel, nuda a hnus, připáří se v páru nahoře pes. Obrazy lásky nehezké, peklo a rád, na žeb

černá infuze hrůzy, studený pot, spirála marných nadějí, jsem jako krab, mám už krabatou chůzi, sedám na schod, snad mi tu ještě nalejí pek.

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každej úsměv celý svět bych dal. Ty jsi byla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám, drinky nalejváš, jako tenkrát, když v hospodách jsem hrál. Úsměv pořád stejnej, jen přijde.

ale chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každý kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás zanechala stopy a život kolem zběsile sehnal. Tak nemůžu si pomoct, jsem rád, že tě vidím, ty roky jsou na nás obou znát. Jdem dál proti času a ty mi něco nalej, pojď zkusit jako za starých se smát. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme.

Kupka z pravé kůže nebyl špatný kup, leč nezbylo mu, co by do ní dal. Tak pomyslil si škoda a opět ji šel prodat a s hotovostí před Blešákem stál. Tak zas měl sice peníze, však předtím jich měl

0: tak ji na bližší trh zase nes. Pak usoudil, vždyť stejně dobře můžu úspory do krabičky od bonbonů dát. Tak mentolky si koupil a tehdy neprohloupil, neb ještě zbyla dvacka akorát. Když házel dvacku do krabičky, byl na rozpacích, peněženka to by bylo jináčí. Ale aspoň prázdná není, a byť to není mění, na lístek domů dvacka postačí.
1: Není to snadné být stárnoucím mužem, zvlášť takhle s jarem, když rok začne kvést. Není to snadné ještě mít štěstí u žen, zvlášť u těch mladých, co se chtějí nechat svést. Není to snadné být stárnoucím chlapem, zvlášť pro ty z duší ještě voňavou. Co brali život, ber, kde

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

co život mohou protkat jako nit, kdy nechce se nám jako šáša ho psat, či jinak, co je hloupé vyplnit a postiženi dramatickou chvílí se krčíme jak dítě u plotu, když zuřivě se všude kolem

obrázky, co probudí vás ze sna, tam někde v hlavě vzadu zasutý, a vrací se, když s jarem vstoupí vesna, ze vzpomínek a dětství ukutý. Těch není moc, život je žitím cedí, jsou ti, co nezbude jim vůbec nic, co nemají fištron, málo musí svědí, při trapnosti je nepoleje víc. Jako dítě, jako láska, jako obrázek, co štěstí vybaví.

přepsat, co určí, proč jsme právě takoví, že někdy z rána neumíme dospat, to jak jsme touhou po životě hladoví. A na zápraží sedíme, když svítá, to všední den je rázem nedělí. A když pak z pampelišek chmíří vzduchem lítá, cítíme v zádech šustit křídla,

mačičce přírodě, i když obloukem. Vracím se buď jak buď, odříkání bolí, ale já budu přirozenej. Vezmu si na co mám chuť, člověka člověkem prej dělá rozum.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Házím tornu na svý záda, před flašku a sumky. Navštívím dnes kamaráda z železniční průmky. Vždyť je jaro, zapni si k šandy. Pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. A vystupuji z vlaku, který mizí v dálce. Stojím v České Třebové a všude kolem Pražce. Vždyť je jaro, zapni si k šandy.

jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

Plakáty nás informují připracovat dráze, pakliže ti vyhovují rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziku ty hraj.

vyhraj a naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty, hraj. A když má děvče střebové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty, hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mazec, děda mráz si nepřinese ani jeden pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty, hraj.

před děvčaty Střebové. Chlubil jsem se silou, posvedl jsem Pražec na Čeže. Odvezli mě s kýlou, vždyť je jaro, zapni si kšandy.

šatný si kšandy, lítali vlaštovky a zelená se háj.

Neochladí potom ani nepomůže ruka zákona. Ale když se srazím s volem, lituju, že nejsem golem, vidím, že se zázrak nekoná. Někde voní Mariánka, za rumcajzem letí manka, láskou slepá jako patrona. A mě nikdo neporadí, kde se koupí věčný mládí, vidím, že se zázrak nekoná.

prsty si hrají a límečky dřou, lvy jen co se nají, už hladově řvou. Prsty si hrají a límečky dřou. Taková

prsty si hrají a límečky dřou, lvi jen co se nají, už hladově zvou. Prsty si hrají a límečky dřou. Taková abstraktní scéna.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and

Už leta jsem neroztáhly záclony. A jak pohledem skvrny na stropě luštím. A jak se v horečce pod zimníkem potím. Taky se promáčím a udělej se mi po těle fleky.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: Je to tak těžký nechat jít do věčných lovišť svoje blízký, tvářit se jako indián. Ohnivou vodu byl jsem pít, z kytary dělal slaný třísky, smutnou.

jak mě vždy odchod přátel raní, a že mám pro tě přiznání. Já ve svým telefonu potom ty čísla mrtvých neodstraním, a někdy je zbytej prozváním.

zrcátko si nosím, ačkoliv tváře křiví mi. Postačí do něj dýchnout tence,

Setřu si jackpot z čela a vsadím do rulety, nás čekají jiný světy. Jak bys to nevěděla, stačí jen 300 mega a sny se uspokojí jak malý kostky lega.

hledám dětský knížky o uctívačích Ginga, o džunglích od Kiplinga. Je lehký spadnou z výšky, když mapu kreslí Crusoe. Na kuchyňský lince nemelte s plnou pusou.

marně ptáš se, jak to vidíš. Čas tě šoupnul o kus dál. Pořád ještě něco chybí.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

svět je parket plný siluet a tak hned tančit tam a zpět, dokud se hraje to, co znáš.

když hltáš, nemůžeš být sit. Zkus všechno zapalit a jít.

léta vločky se tu rojí. Čerstvý vítr pálí do těla a říkala jsi to sama.

Myslím, že vím přesně, kam tenhle vztah spěje. A není v něm soucit ani pokání.

tvá a srdci ještě bouchá tvoje ochota. A v srdci ještě bouchá píseň života. A v srdci

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Člověku životní omily zbíjejí kříže. Pro jeden víkend jsme na chvíli rozbili mříže. Z očí číst jízdní řád, kolej, cíl a čas. Je tisíc míst, co můžou hřát, tisíc někde v nás. Na půl smích a na půl strach,

nám před očima dál. Na půl smích a na půl strach, co teď s námi dál. Padal sníh a na římsách nám před očima dál.

už budem muset jít. Mus je hnus a dlouhej byč, víš, muset není chtít.

pak noční vlak a každej sám, každej na svůj kříž. V kůži lak a dlouhej šrám, blíž a dál a

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Prsty si hrají a límečky dřou, vím, co se nají, už hladově řvou. Prsty si hrají a límečky dřou, tak

0: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
1: Jak nám ten život rychle ubíhá, člověk má pocit, že nic nestíhá. Vždyť já měl tolik věcí v úmyslu, dokázat v tom zábavním průmyslu. Například nemám žádnou tálii a nevím, za co by mi dali. Myslím, že z toho, co jsem předvedl, si nikdo na zadnici nesedl. I když z těch velkých

moc hezké to bylo. Já třeba nikdy nebyl na Sněžce, prý se tam leze velice těžce. A taky bych rád jel do Benátek, třeba jen na den a hned naspátek. Taky jsem nikdy nebyl na Kubě, teď bych tam musel s rouškou na hubě.

moc hezké to bylo. Zdá se mi přitažené za vlasy, jak všichni pořád řeší počasí. Kdo se chce stěhovat tak bez země, já se tu cítím velmi příjemně. Lidi žili i v době ledové, tak to vám řeknu, to bych nedovedl.

moc hezké to bylo. Člověk má minimální naději, že by se mohl zapsat do dějin, že by tu mohl zůstat nastálo, kdyby tu po něm něco zůstalo. Řeknu vám, jaká je má zkušenost, prostě Pánu Bohu poručeno. Všechny ty ceny, pocty, vavříny jsou sakum pikum jenom kraviny. A kdyby vůbec nic tu nakonec nezbylo, stejně vám řeknu, hezké to bylo.

do půlnoci už moc nechybí, úplně prázdný ulice, pár lamp v tom městě bez lidí.

ještě cítím tvůj parfém, ještě cítím tvý dotyky. Měsíc je do ruda zbarven, v té noci s nádechem tragiky. Když něco začíná, tak jiný končí, snad je to dobře, co já vím.

fouká, jdu s hlavou dolů a vítr rozvírá mi plášť. Nevím, jsme ještě spolu, nebo už každý z nás zvlášť. Když něco začíná, tak jiný končí a je to dobře, už vím.

však na mě míří, kolem jde strach.

Chtěl jsem ti zavolat a říct, že jsi má milá, jediná na světě, která mi ještě zbyla. Chtěl jsem ti prostě jenom říct, že jsi láskou mojí. A teď se bojím, normálně bojím. V mobilu slyším, jak tam někdo cizí dýchá, veliké ucho.

mi tlačí do mé vlastní ložnice a tvrdí, zvědaví prdi, že je to pro mé dobro, že jsou na současnou práci hrdí. Já děkuju, veliký bratře, sedící na fotelu úplně v tom nejhořeším patře. Já děkuju, veliký bratře, nemyslí si, že každá díra v stropě bělovou se zatře, to už tu bylo. S tebou i bez tebe, já o tom něco vím, zasrané STP. Já si to pamatuju, tu hrůzu pamatuju, ty noci pamatuju, ta rána pamatuju, seznamy pamatuju, zákazy pamatuju, i lidi pamatuju, sebe si pamatuju, hrdiny pamatuju, zbabělce pamatuju, mlčící pamatuju, tebe si pamatuju, má lásko pamatuju, pamatuju. Zahledl jsem v novinách vlastní podobiznu, narozen v komunismu, umřu v komunismu, na četu čete, četují si mačetami četné čety, jako před lety, ty samé věty. Se, jak je pravda prostá, dobře mu tak, však on ví, za co dostal. A mezi těmi všemi darebáky jeden z mnoha, vica noha, nějaký vica noha. Chtěl jsem být s tebou, jen s tebou nejvíce. Nějací přízi sráží se mi tlačí do mé vlastní ložnice a tvrdí, zvědaví prdi, že je to pro mé dobro, že jsou na svou čestnou práci hrdí. Já děkuju, veliký bratře, sedící na fotelu úplně v tom nejhořeším patře. Já děkuju, veliký bratře, nemyslí si, že každá díra v stropě bělobou se zatře, to už tu bylo, jen v jiném duetu. Zase se to vrací a je to zase tu, to všechno zase tady, ta hrůza zase tady, ty noci zase tady, ta rána zase tady, seznamy zase tady, zákazy zase tady, ti lidi zase tady, i já jsem zase tady, mlčící zase tady, zbabělci zase tady, i čistí zase tady, i ty jsi zase tady, má lásko stále tady.

špinavého racha. Uděláme z tebe ragulína i holíka, uděláme z tebe zase alkoholika. Uděláme z tebe dindili vantili, bude ti to slušet v režné košili. Uděláme z tebe Jerryho a Toma, aby ses tu cítil fakt jak doma.

jsem zároveň syn i otec. Pro burdo obyvatel i bezradnej chlapec jsem zároveň otec i syn. Jen ty mě můžeš

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

A kolem holé nebetyčné stráně své štíty bílé halí v oblacích. A v chatě jež až k oknu v sněhu skrytá, muž v trestaneckém šatě sedí sám. Již léta stráda bez naděje jím zmítá, teď stesk svůj hvězdám žaluje a tmám. Soňo, Soňo, jediná ty moje, vlast tvůj černý čelo jako sníh. Záhadne ty teskné oči tvoje,

liš, černé země, než mě skryje tíž. Ved jsem tě, co ženu od oltáře, mé štěstí, Soňo, bylo závratné, však číst jsem nedoved z tvé bledé tváře, že jinému již patří srdce tvé. Když na rtech jeho ústa tvá se chvěla, až jí tvou on líbal bělostnou, já v šílenství svých smyslů zbaven zcela, jsem v srdce jeho dýku vnořil svou.

Co noc slyš hlas nešťastného, prokletíme slyš. Černé země, než mě skvětíš. Nezvím, Soňo, nikdy sily šťastnou, neb bolest zda též poznala a žal. Jen vlci táhnou kol, když světla zhasnou, a kozák zbloudiv se hned prchá vdál. Nechť obraz můj již zmizel z duše tobě, a štěstí nového ti vzešel květ. Já ve tvých snech se zjevím,

Jak zvlášť teď komu prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak zvlášť teď komu prozradit, že díky

Chci s tebou strávit noci, když ráno mě za dveře postavíš. Pak budu průhledná a změněná, drž mě pevně, jsem skleněná. To, co je ve mně, bude i v tobě. Máš pohled skelný, teď se podobáme sobě. Jen ty jsi opal živý a méně trvanlivý. Žiješ jen jednou, tak na zdraví. Mě vždycky někde daleko, kdo si znovu rozstaví. Vrátím se nová, jasné je tedy, že se nevidíme naposledy.

život po životě, jestli spravit dá se to, co bylo špatný. Jestli jsi ztracený, anebo vratný, jsem prázdná stejně jako ty. Přestože se můj obsah do tebe vlil, mě spirit opustil, aby vlil se ti dožil. Tak neříkej, že už jsi dožil.

když na dno si sáhneš, na dno mé chceš padat. Život jen se mnou dá se zvládat. Až bude po všem, chceš tu být se mnou. Na cestu zahraju ti na skla skladbu jemnou, až ti vypadnu z ruky a zbydou jen sklíčka. Nebude tu nikdo, kdo by nám zavřel

To, že jste zvědaví, tak tuze dnes čistého vám nalij. Jak vlastně lidstvo přišlo k duze, no a já ke své Marii. Já seděl u okna, ostřil dalekohled, díky ti, Marie.

to viděl, řekl, že no, ty už mě zase pokoušíš. Já seděl u okna, postřil dalekohled, díky ti, Marie, díky za ten pohled. Pak rozplakal se marnou touhou,

zbostřil dalekohled. Díky ti, Marie, díky. Já seděl u okna, ostřil dalekohled.

když vidím nad polem papírové draky. Chtěl bych být dítětem a draka pouštět taky, poslat mu psaníčko o režné niti, nakreslit sluníčko, ať lidem svítí, ať svítí k radosti, ať lidem praví od lidských starostí, ať zvednou hlavy, podívej člověče, nasaď si brejle, vezmi kus papíru, sežeň tři špejle.

sám. Zrob si draka, zaspívej si, pam, param, pam, pam.

když vidím na nebi papírové draky. Chtěl bych být dítětem a zúčastnit se taky, když den se sešeří, domů utíkat, zasednout k večeři, vyčůrat a spát, usínat s naději, jak usínají děti, že někde po nebi jejich draky letí, vítr je jim motorem a všude, kde je víra, i nebe se svým prostorem se před ní otevírá. Ať si kde jsi, nikdy nejsi na tom světě sám. Zrob si draka,

Každá bytost na světě zářit může, každý člověk na světě má svůj dar. Jeden dělá muziku, druhý šije boty z kůže, další vezme mokrou hlínu, dá jí duši tvar. Není nutný vytvářet jenom hmotný hodnoty, i bez toho můžeš svůj život žít. V kanclu, v krámu, při úklidu, pořád si to ty, stačí si jen svou podstatu plně zvědomit. Každá bytost na světě zářit může, každý člověk na světě má svůj dar. Jeden dělá muziku, druhý šije boty z kůže, další vezme mokrou hlínu, dá jí duši tvar. Není nutný

Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Námořníka život je prej strašně veselej. Nevěřte těm, co vám tohle napovídat chtěj. Od rána do noci jenom dřina, hlad a boj.

Vezmu si igelitku bylo, nasunu do ní čtvrtku kuřete. Co po dětech mi od večeře zbylo, ve stánku kouknu se, jak hrála Slávie. Poslední dobou jí to venku nějak šlape, vzpomenu na včerejšek, prej kdo nepije, nežije. Jenom to nepřehánět, v tom je to sakra chlapé. Kdysi jsme zpívávali, žijem v novém boru, a jsem tam s kombinátorem.

vyhrát. Na olympiádě běh na 100 metrů už se mě bohužel asi nikdy nepodaří. Ještě tak zazlobit a čůrat proti větru. Už nejsme mladí, ale ještě nejsme staří. Možná mě jednou přiměje k zamyšlení, až mě pumpař nabídne 4 zmrzliny. Třeba si řeknu, tohle už pro mě není, a nechám vyměnit svůj dnešní život za jiný. Kdysi jsme zpívávali, žijem v Novém Boru, a jsem tam s kombinací.

kraje. Mnoho stromů, mnoho rukou, žádný plot. Ach paní, všechny dřevory ty ráje, ještě nejsou ráje.

zvony večera ze stichlých slavonic. Tak jak dnes večer, když slyším oknem vaše vzdechy, kdo ví, proč jsme okna oba nezavřeli? Kdo ví, zda vzdechy mi

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Eva přišla pozdě domů, zapomněla zavřít byt. Ustlala si postel bílou,

Nevím, jak to říct, jak vyprávět ten příběh. Když hledím do ulic a čekám, jestli přijdeš. Agni, o Agni. Ona a on, rok po konci války. Klavírní sola, vítězné kutálky. Narychlo se vzali v prázdném městě u hranic. V přiděleném domě vzít si všechno, nemít nic. Užít každou chvíli za litinovým plotem. Děti nezlobily, nebyly. Tak plynul čas na stránkách módních magazínů a v rozhlasových hrách a večerní hrou stínů a nočním tikotem chromovaných budíků a rychlou kariérou v národním podniku, nedělním korzem ulicemi města. Železný ženich, železná nevěsta. Na pár dní tu zbyla sama, pár dní koncem léta. O branku se opřel chlapec, oči jak z jiného světa. Říkej mi, Agni. Agni, o Agni. Agni, o Agni, jsi oheň mojí duše. Agni, o Agni, jsi oheň mojí duše. V pondělí se vrátil on, postava jak z minula. Za stolem pili čaj, popel a figura. Nedělní korza v létě požních. Dřevěná nevěsta, pili čaj, popel a figura. Nedělní korza v létě požních. Dřevěná nevěsta, železný ženich. Příští rok tu

nakonec zestárli a v loni umřeli. Agni, o Agni, si oheň mojí duše. Agni, o Agni, si oheň mojí duše.

to říct, jak vyprávět ten příběh. Když hledím do ulic a čekám, jestli přijdeš. Agni, o Agni, si oheň mojí duše.

5.35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Budeš-li poslouchat a nebudeš-li odmlouvat, co říží svoje maturity, vychováš pár dětí a vyděláš dost peněz. Můžeš se za odměnu svést na velkém kolotoči, dostaneš krásnou knihu s věnováním zaručeně. A ty bys chtěl plout na žbetě krokodýla po řece Nil a volat Tutanchamon vivat, vivat po egyptském kraji. V 5.35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Pionýrský šátek uvážeš si kolem krku, ve Valtické poručíš si 4 deci rumu a utopence k tomu. Na politém stole na ubru se píšeš svou rýmovanou odiseu, nežli přijde někdo, abys šel už domů. Ale není žádné doma, jako není žádné venku, není žádné venku, to jsou jenom slova, která obrátit se dle libosti dají. V 5.35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete ten nástup, dveře se zavírají. Možná si k tobě někdo přisedne a možná to zrovna bude muž, který osobně znal Egypťana Sinuheta.

0: dřevěnou nohou bude vyťukávat do podlahy rytmus metronomu, který tady klepe od počátku světa. Nebyli jsme, nebudem a nebyli jsme, nebudem a co budem, až nebudem jen navezená mrva v boží stáji. V 5:35 jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukončete nástup, dveře se zavírají. Žena doma pláče a děti doma pláčí, bez potřebuje venči dostat, potřebuje daň z přidané hodnoty. A ty si koupíš krejčovský metr a pak nůžkama odstříháváš pondělí, úterý, středy, čtvrtky, pátky, soboty. V neděli zajdeš do Slezského muzea podívat se na vitrínu, kterou tam pro tebe už mají. V 5:35 jednou z pravidelných linek 7 zastávek do Kateřinek ukončí ten nástup, dveře se zavírají.
1: Je pár minut po.

let dožíval. Pátej vyprávěl důvěrné zážitky, šestej ovdověl, když rozdal vizitky. Sedmej utekl z Miami Beach, láhev byla mu houslovej klíč.

Lidičky, co pak jste provedli, že jste tu zavřeni v tak velkém vězení? Zdali jste někoho chudého podvedli a teď jste tady v těch barácích zavřeni? Nikomu na hlavě vlásek jsme nevohli, jsme velcí dobráci, to bychom nemohli, jsme tady za prací.

a proč v tak nepěkných barácích bydlíte? A proč tak zkažený vzduch tady dýcháte? A co po večerech, co tady děláte, když slunko zapadne, kam spolu chodíte? Kam bychom chodili? Doma si sedíme, máme televizi,

a já jsem myslel, že spletl jsem silnici a místo do města dojel jsem k věznici.

člověku, bratru, ubližují. Odkud pak si přijal, že se tak hloupě ptáš, když se ti nelíbí, proč se pryč nevydáš,

Vás počkejte. Dovolte otázku. Zda když tu žijete, myslíte na lásku, na krásu, na štěstí, co je po bolesti, co bude zítra a co bude po smrti. Z toho jsme vyrostli, tím se nechcem trápit, takové myšlenky je nejlépe zabít.

ach moje lidičky, já vám nerozumím. Myslel jsem, že duše je největším bohatstvím. Umět si trochu hrát, mít pěkné věci rád, dívat se na mraky, z louky se radovat. Podivně promlouváš, mladičký řečníku, však jednou zmoudříš a poznáš svoji mílku od

nebe už modrá se a už ptáky slyším. V tu tichou hodinu chci potkat člověka, tisíce jich tu spí. Mě nikdo nečeká. Nerozumím lidem, podivná je doba, smutná je nálada, města Litvínova.

hvizdu dal zahrát na hoboj. A na tu jubilejní jízdu koupil všem nový stejnokroj. Praděda určitě to věděl, vždyť byl sám nádržák, že prý se vrátí za pár neděl, 5. srpna nebo tak. Starý svět odjel parním vlakem a tenhle nám tu zbyl.

je třeba chodit bos, i když máš nohy ploský, někdy si natlučeš nos, přesto je krásný jít bosky, je třeba chodit ven, brouzdat se v zelený trávě, vždyť přece každej tvůj den.

nic. Stačí dát správný směr kulce a proto zouvám se z bot. Chladím se jinovatkou, nula je můj rosnej bod.

0: před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
0: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

vracíme se domů od malinů. Čas hlídají teď krán už jen kohouti a my 200 metrů

život točilo. V téhle té kaluži tady stál věšák na kabát. Jsem se zposadil.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

a já musím ven. Hraní káva mi voní benzínem. Do lesa se autem vydám s celou rodinou, ať nás naše voné luhy v náruč přivinou. Naložím jen věci nezbytný, židle, stůl, nádobí nerozbitný, důzek samý modrý křeslo nafukovací, jež se jistě v kempu dočká mocný chovací. Určitě se večer bude konat táborák, proto nesmím zapomenout na tranzistorák, neboť pivo nejlíp chutná v rytmu dechovky, ať ho piješ z flašky nebo třeba z plechovky. Na čundru na čerstvým luftu roste apetit, proto nesmím zapomenout bednu konzerv vzít, šampaňský a kaviár a taky sardinky. Chlebíčky jsou totiž chloubou naší maminky. Ještě jednu velkou bombu pro pan Butanu, by nám bylo večer pěkně teplo ve stanu. Televizor přenosnej a pingpongovej stůl, kdo by tohle sebou neves. A sluky jenom půl, v neděli se u potoka auto bude mít. Proto nesmím zapomenout autobalzám vzít, ještě bednu vercajku a teď už můžem jet. My jsme trampy motorový, na

padá za mraky. Chtěla bys plout mezi oblaky. 100 000 přání si nechat zdát, aby tě Pán Bůh měl rád. Sluníčko zapadá s nadějí.

0: je krátce po 22. hodině.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

stížnosti se valem kupí, prý zbyly jen postavy tupí, jeden lže a druhej krát, další je byrokrat. Povím vám k nevíře, to tu je, vždyť to čtenář toleruje, kdy autor skončí

Tak v první řadě díky vám za dobrý vkus. A taky velký díky zvukaři, protože někdy se to takhle podaří. A taky pořadatelům za milá pozvání, kde všude hrajeme, že nejsme nahraný. No ale všechny tady jmenovat nebudu, už jenom Slávka, předsedu Fajn klubu.

papiňák a stejně to dá vždycky nějak. Jako Ježíšek, co ti nosí dárky a jeho chrápání je slyšet z dálky. Pavlík Stránský a jeho Stradivárky.

máme tu jednoho Jimmyho, štědýho knírače krátkosrstýho, takový milý přítulný zvířátko, a tak je potřeba ho držet nakrátko. A neublíží ani mouše, znáte to, hotovej beránek ve vlčím rouše. A když je blízko pěkná kočička, vytáhne perkuse Jimmy Voďas alias Mirek Vodička.

No a já jsem prej fešák docela, jak mi ten klobouk padá do čela. Na tom se shodla celá naše kapela. Taková kritika, koho by bolela. A hraju taky pěknou řádku let. A moje prsty by mohly vyprávět, kde a komu a co všechno už zahráli. A teď i vám, songy mandarí, Milan Pilař a moje kytary.

Trním nám tady zpívá růže, co může za vaše husí kůže. A když svlétnou, dá se do díla, těžko uvěřit tomu, že nebyla nikdy na hudebním táboře, že s tou píšťalou je fakt za dobře. A v noci na cestách, když hovoří, tak celý auto smíchy položí. Znovu zrozená, náladová, snová.

mu se písničky zdaj a sami se mu ve spánku zaspívají, protože vesmír ho má prostě rád a on vám to chce tak hledat. Poukačka, banjo, kytara, Dan Bednář a my jsme Mandela a tohle je pro vás.

divadla cítím to chvění, muzy se rozletí po foaje. Nicota uvadla, ač je snění, vášně a dojetí, co jich tu je. Hra je to dojemná, no a ta renta, jak je to cudné rozplakat svět. Čeká se jenom na inspicienta, režiséru dne a kouše si red. Uvaděčky pletu.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.

Země, národ, historie, zákon, právo, morálka, člověk, nula, bakterie, spravedlnost, decimálka, neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, prachy, vláda, tvrdý chleba, nevědomost, jistota. Prapor, Francouz, kovadlina, Marseje za dějiny, revoluce, gilotina, vyvražděné rodiny. Neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, Napoleon, ostrov Elba, padoucnice, samota. Goethe, Schiller, Nietzsche, Friedrich, Hitler, Říšská orlice, Goebbels, Göring, Marlene Dietrich, Wehrmacht, Heydrich, Lidice. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Jeden Berlin, druhý Berlin, husí kůže po těle.

10 piv. Úterý, středa, čtvrtek, pátek a co jsme tu ještě neměli? 8. březen, svátek, matek, subotník, neděle a pondělí.

své zbraně kvůli té letité krasavici, co je v AZ magazínu hned na první straně. Došlo uhlí, došla pára, pán Bůh ví, co bude s námi. Strojvůdce si se

AZ magazínu hned na první straně. Došlo uhlí, není šťáva, klopítáme mezi pražci.

třímetrový pletě modrý šál. Čtyřmetrový pletě modrý šál. Stometrový pletě modrý šál. Tisícmetrový

Jsem blízko tvých očí, jsem blíž, než se zdá, když týdny se lámou.

okna sedím a dívám se ven. Poledne

Sloudit já toužil v poli zralých klasů. Na večer se vrátil do havraních vlasů.

nuslích. Trochu křik, trochu pláč, trochu unavený smích. Nic už tu nezůstalo jako dřív. Tenkrát svět se smál, jak velký slunečník. Jsem tady, poslední nájemník. Trochu křik, trochu pláč, ale dávno jsem si zvyk. A jestli zítra pošťák zazvoní, zkusí to znovu ještě jednou.

dávno jako včera, kdy tu lítal v dupačkách. Možná jsem na stěnu jen házel hrách. Trochu křik, trochu strach, nahý

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Teče voda po Urbíně do Bystrických rolí. Vzkázala mi moje milá, že jí srdce bolí. Teče voda dolů Hronem, dolů do Dálavy. Vzkázal jsem já, mojí milí, ať mě pustí z hlavy.

0: Rádio Folk, váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajeme na Rádio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Jednou seděli jsme s kamarádem na láhví vína, v hospodě dusno k zalknutí. Dámy, co v úkol seděli, žádná nevina, my zpívali a oni hleděli. Už tahali jsme písničky až z paty, mohlo bejt asi kolem půl pátý, v tom objevil se ve dveřích štít.

dvoumetrový hovado se na nás vrhlo. Začalo nám lámat kytary, v tu ránu nám víno z hrdla strhlo.

nás bolí, cestu neznají. Žít, nežít, zemřít, záleží na ztrátě. Chodila s mužem v černém kabátě. Je mlha na vodě, červen 30. Stromy uhnívají dole, měsíc je dojatý. Cítím puls a tlak, vše duní jak tůň. Někdo stojí vzadu, tam co mrtvý je kůň. Neřekla slovo, ticho na drátě, odešla s mužem.

krátká jak dýka, mi probodla duši a tobě má lásko. Jde o to tež a tobě má lásko.

Noc bude dlouhá a plamínek malý, a pak už nic než samota. A pak už nic než samota.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: To teda čučím jako blázen, jak se to na mě všechno hrne. A vyukanej z toho ráze, jsem denně až mi slovo krne. Co na mě vlastně všechno čeká, bo abych pořídil si sešit. A nevím, jestli mě to leká, anebo se mám radši těšit.

našinec jim v tom neštimuje, protože už je prostě starej, to, co tu bylo, pamatuje. A nebojí se jako malej, zprava se hrne vykupitel a zleva zase dobroseřit. A všichni nesou spásitel a vylekaní tím věří. Teď se to porád opakuje, dokola co svět stojí světem a zuřivě se diskutuje, co tady zanecháme dětem. Jenže tam vzadu kdo si sedí, kdo tohle všechno naplánuje, mám nesiluci jak si medí, když fejky lidi rozděluje. Zprava se hrne vykupitel a zleva zase dobroseři a všichni nesou spásy pitel a velikaní tím věří. Protože většina jsou Češi, kteří se snaží uhrát flip.

leží on s ní a ona s ním. Ach, romantiko zastávek, z kouře snů, slz a nadávek, Château de Carton rozlíjí.

tak na půl noc a na půl den na pomoc. Máme všechny barvy duhy v poslední vteřině naštěstí.

Řekli mi jednou, ať svůj smysl pro krásu dokážu kresbičkou Pegasa z Anfasu. Nevládnu tuškami, snad bych jej znesvětil. Chvíli jsem nevěděl a pak jsem odvětil kreslit.

Jen jednou zkoušel jsem chytnout ho do lasa, řekl mi ty hloupý, chceš chytit Pegasa, vždyť nevíš, zda je víc ptákem či koněm. Kdybys ho uvázal, bylo by po něm. Nechci ho nachytat.